Ahoj, tady Marie Kyšlovský, poslouchejte Rádio FM, protože to je nejlepší slovenský rádio a choďte na koncerty a mějte se rádi.